sňo ísť prate nás. Ali draga, život čeká, sad je čas. Čítam svět, byť je tvoj nový dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla zastire zrak. Nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.